drahá, říká: Miláčku, já chci kočku, já na to, že chci spíš psa. A jeli jsme pro kočku v útulku v Měcholupech. Mají dobrý výběr, zdá se. Kočky jsou zcela zdarma, jen kočková.

prvních pár dnů soužití. Vše vypadá nevinně, koťátko v náručí spí a pak skadí půlku kuchyně. Prostě nic, co nečekáš, když útulek zaručí, že kočička se po pár týdnech na

nejspíš kočku s erorem. Za noc nejmíň pětkrát jí okno otevřít dnu. Pak v práci šéf se zeptá, proč vždy tak ospalý přijdu, že občas hrdě nám donese zakouslou myš. Poznáš až ráno, když se s torzem myš.

Madame de Jean-Jou, dorní lidi, Madame de Jean-Jou miluje lidi, Madame de Jean-Jou celá se lidem dá, Madame de Jean-Jou žijící legenda, zbožňuje nemožné výzvy, líčidlem zamázne jizvy kvůli všem hrám.

plesu, jako by volali, přidej se k nám. A já se snažím, snad se i trochu vznesu, pro krásu světa učím se léta.

noci, to když na radosti z dálky bijí zvony a já po kmeni do koruny šplhám pod dohledem luny, než rozpustím se všeru.

Erde, řeky táhnou k nám. Tvou nedostižnou tvář nesou dál. Proudy, vody vítr vzal. Nedopadnou na oltář, jak se zdá.

0: A tím se dnešní česká hudební mozaika pomalu dostává ke svému konci. Děkuji, že jste strávili tento letní večer s českou hudbou. Pokud chcete zůstat s naší redakcí národnostních menšin ještě i nadále, za chvíli následuje romské vysílání. Na další českou hudební mozaiku se můžete těšit ve středu 9. září od 21. hodiny. Do té doby se mějte krásně. Užívejte si poslední letní dny a brzy zase naslyšenou. Loučí se s vámi Pavla Rašnerová.
1: Radio Burgenland, Musikmosaik. Hier spielen unsere Volksgruppen.

čemu jsem propadl ze jména, tramínu z láhve i z krabice, špeku a přírodní lirice. Lirika není moc placená, psát ale můžu jít do sena, píchá to dozad i do stehen. Ne

0: Barbína Nakena, sojka mě špičkuje, sušenice, prý jako socka jsem stálice, chuděra, senilní, zmatená. Byl jsem ten, kdo něco znamená, nadějný básník a idol žen. Vzpomínky chroupám jak paralen. Jsou léta tučná i hubená. Ptám se, zda alespoň Božena najde mě ve světle měsíce. Bývala, pokud vím, velice špekatá, milá a splašená. Neměla špičatá kolena.
1: Ty snad si,
0: řekla mi,
1: špatnej sen. Ale co, v životě plným změn.